0: Přijde ty se propad se studený, prostruješ se na lidi.
1: The Voice. A little louder. We love music.